0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Vyprávej mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili. A teď mám rozum a tak chodím do zoo na gorily. Díky tomu ne...

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Rádio Český Blaník.

0: na čase být.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
7: Český blaník.
8: Český blaník.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Říkám možná,
1: myslíš ne,
0: když říkám nevím,
1: myslíš ne,
0: když říkám ne,
1: asi myslíš ne, těžko říct, ale mučíš mě,
0: když říkám možná,
1: myslíš ne,
0: když říkám nevím,
1: myslíš ne,
0: když

0: Zorinko, poď ke mne. Zoro, ke mne. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertasplus.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

do starého železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tak tohle byla Karia a spoutaná na závěr téhleté hodiny a hlavně na probuzení v 6.00 z Českého Blaníku. A za chvíli nás možná taky trošku probere Segwan Toffy. Dáme si písničku Dávej ber. Dávej ber, dávej, co máš, co taky budou Mňága a Žďorp, Nejli mi bylo. A pustíme si i Léto Ivety Bartošové. Ano, hned po zprávách další české písničky, které máte rádi.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
7: Na Českém Blaníku.
0: Dnešní den bude oblačný až polojasný, přechodně se může zatáhnout a zpočátku čekáme ojediněle také přehánky nebo bouřky, a to zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer přehánky a bouřky i silné se vyskytnou na většině území. Teploty 26 až 31 stupňů, zejména na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů Celsia, na horách pak kolem 21, i když v Jeseníkách a Beskydech tam bude tentokrát teplej až 25 stupňů. Tolik počasí na dnešek a první zprávy přináší Monika Holubová.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na ubytovně ve Vídeňské ulici v Praze 4 došlo k útoku sekerou a nožem. Útočník napadl dva lidi, jednoho na místě usmrtil, druhého vážně zranil. Poté napadl i policii a ta ho na místě zastřelila. Podle novinek CZ šlo o ubytovnu pražského IKEMu a mělo jít o sanitáře. Brněnský dopravní podnik montuje dvě tramvaje Drak z nové série projektu Tramvaj pro Brno. Rámcovou dohodu na dodávku až 60 tramvají v rozloženém stavu uzavřel dopravní podnik loni v prosinci. Společnosti zaplatí podnik za dodávku komponent na 60 tramvají 2,25 miliardy. Tábor letos poprvé nabídne v zimních měsících ledové kouziště. Umístěno bude nedaleko centra města. Zájemci ho budou moci využívat hlavně v období adventu. Kouziště na náměstí TG Masaryka bude otevřené 2 měsíce od poloviny listopadu. Příjemné s užitečným můžou spojit nejen obyvatelé Hradce Králové. Už zítra se koná charitativní den s cyklisty. Začíná se v 10 dopoledne na Smetanově nábřeží před restaurací Náplavka. A jaký program na návštěvníky čeká, prozradí organizátor akce Jiří Kos.
10: Celodenní program pro děti a dospělé. Cyklopřekážková dráha, divnokola, vozítka s pedály, vystoupení mažoretek. Dražba drezů fotbalistů Vládi Daridy, Tomáše Holeše a hokejka Aleše Jergla. Více na stránkách Infocentra a Facebooku Den s cyklisty.
9: Já ještě dodám, že výtěžek poputuje nadaci Východočeské onkologie v spolku Dlouhá cesta a jednomu handicapovanému sportovci. Součástí celé akce je navíc cyklojízda až do Kuksu. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás těší Michal Krusberský.
0: Ano, už jsem tady.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A 6:04 vám všem, kteří jste s Českým Blaníkem, přeju dobré ránko. Tak jsme přežili celý pracovní týden, přežijeme i ten pátek, vidíte. Ať se vám daří, to vám přeju rozhodně já a posílám Segwana Toffyho. Dávej ber právě teď.

Evička Farná umí rozjet, to už jsme se několikrát přesvědčili. Nás probrala i teď 14 minut po 6. s písničkou Na ostří nože. No ale v kalendáři nejsou Evičky, tam máme Martiny. Tak dámy, všechno nejlepší. Vás je velká spousta. Zdravím i Martinku tady k nám do baráku, která tady pracuje. A vás samozřejmě ostatní, které už jste vzhůru a také vnímáte. No a kdo ještě slaví ze známých osobností? Je to třeba americký herec, kterého si velmi dobře pamatujeme s červenými trenkami, ano, jak běhá na pláži. David Hasselhoff má dneska 74. narozeniny. No a syn Karla Wagnera, Pepa Wagner, má dneska 30.

0: 6. Tak to je, co se týče VIP osobností, a koukám i do zajímavých událostí. Je tomu 124 let, co v Americe byla spuštěna první účinná klimatizace. Zařízení dokázalo kromě snižování teploty také udržet vlhkost vzduchu. Tahle ta předchůdkyně dnešních klimatizací fungovala v tiskárně v newyorském Brooklynu. Co bychom bez nich dneska dělali, když máme ty třicítky, že jo? No ale všem Martinkám, teď posílám taky jednu Martinu, tady je Karel Kryl a stejnojmenná písnička. Tak dobré ráno od nás.
1: Po válce čbán a květina a list, v němž ptá se Martina, jak chutná chleba. Co jím, když země vymetám, a proč jsem tady a ne tam, kde je mne třeba. Smažím si vejce na špeku, a ač je očím do breku,

0: Maruška Rotrová a dívka, která spí jen tak, tak pokud vy už nespíte, už jste v práci, anebo se teprve probouzíte, tak už máme 6 hodin a 26 minut, přátelé. No a koukám do dalšího kalendáře, před chvíli to byl ten náš klasický, ovšem teď už nahlížím do toho psího kalendáře, abychom zjistili, kdo z těch našich čtyřnohých maslíčků dneska taky slaví. A přátelé, jsou to Tjuldové, Tjulda je dneska v psím kalendáři, tak pokud máte pejska Tjuldu, tak mu dejte nějaké extra granulky, konzervičku, kapsičku, piškotek nebo co má prostě rád, ať si ten den dneska taky užije. Já mám pro vás už za chvíli Darinu Rolincovou a bude i Marek Ztracený. Moje milá.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Dara Rollins, čo o mne vieš? Tak co o tobě víme? Třeba to, že teď na pár měsíců Dara chce skončit s vystupováním, protože chce naplno se věnovat dokončení jejich nového domu v Itálii, jejich hnízdečku lásky, které si tam buduje s Pavlem Nedvědem. No a co taky nevíme, jak to bude dál vypadat s počasím. A proto mám na telefoně lince také meteorologa Martina Laca. Přeju dobré ráno a ptám se, jak to aktuálně vypadá.
1: Dobré ráno, tak aktuálně máme polojasno až oblačno a na severu Čech se ojediněle vyskytují přehánky. Je poměrně teplo, teploty se v tuto chvíli pohybují nejčastěji od 20 do 15 stupňů, nejteplej je v Hednicích, kde je přes 22 stupňů, naopak na stanici Kořenov jezerka je jen 11 stupňů Celsia.
0: No a co máme očekávat po zbytek toho dnešního dne?
1: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně se až zatáhne, zpočátku čekáme přehánky nebo bouřky jen ojediněle v západní polovině Čech, odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území, teploty se dnes dostanou na 26 až 31 stupňů, hlavně na jižní Moravě bude i kolem 32 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů. Co se týče větru, tak ten bude zpočátku místy slabý, jinak mírný, jižní nebo jihozápadní a postupně až západní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Dnešní bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině.
0: Martine, před námi je taky víkend, pojďte nám prozradit, jak to s počasím bude vypadat po oba dva dny.
1: Co se týče soboty, tak ta už bude chladnější, ale pořád s přeháňkami, převažovat bude oblačno a místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty od 23 do 27 stupňů na jižní Moravě až do 29 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 18. Co se týče ještě neděle, tak z neděli bude zpočátku polojasno a jen ojediněle přeháňky. Během dnes ale od západu oblačnost větší, přechodně až na zataženo a postupně se přidá déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer se naopak ale začne vyjasňovat. Nejvyšší denní 19 až 24 na jižní Moravě kolem 27 stupňů Celsia.
0: No tak jste to slyšeli, bude to docela bouřlivé, co se týče víkendu. Tak držíme palce a posíláme další české písničky, které máte rádi. Za chvíli Láďa Vodička, teď Lucie a Svítání. Dobré ráno vám dál přeje Michal Krusberský.

zilál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

0: sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruchy. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, vládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit přesměku,
1: překážky. Hymna všech řidičů, Láďa Vodička a řidič má tvrdý chléb. Teď u nás, na Českém Blaníku.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Ano, už se nám, přátelé, blíží další zastávka. Příští pátek, 24. července, to za vámi vyrazíme do Mariánských lázní, kde se bude hrát a zpívat na kolonádě. Teda my tam zpívat nebudeme, ale bude tam Petr Kolář. Taky tam dorazí Olga Lounová. A nebo třeba taky Slza. A co je velmi příjemné, že celý narozeninový koncert je samozřejmě zadara, takže si tam můžete přijít a poslechnout. A můžete si tady přijít také pro sluníčkovou samolepku od Centropolu a Rádia Blaník, díky které můžete mít i 100 000 korun. Jak to udělat, zjistíte taky na našem webu radioblaník.cz.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
9: Tak Renku, ty nezáda jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
10: Asi 100 000.
9: A ty s tím nic neděláš, jo?
10: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
9: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
10: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
9: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
12: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Rádio Český Blaník.

0: tři sestry, Loufa na Neghagen, který před pár dny oslavil kulaté šedesátiny. Teď jsme si dali jejich Dederon v 7.00 a po sedmé bude božský Karel Gott. A taky si poslechneme Vaška Neckáře. A ještě Dalibor Janda vchází bez vyzvání. No jo, české písničky, které máte rádi i po sedmé hodině.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Byla klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Byla klubu za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přechodně čekáme i zataženo a zpočátku také ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer už se bouřky i deště roztáhnou na celé území. Teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě bude opět tepleji 32 maximálně a na horách kolem 21. Ovšem v Jeseníkách a Beskydech tam bude tepleji, tam namíříme až 25 stupňů. Teď Monika Holubová a další ranní zprávy.
6: Zprávy na českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Česku platí podle meteorologů hned několik výstrah. Ve všech 14 krajích hrozí silné bouřky od 1 hodiny až do půlnoci. Objevit se v nich můžou přívalové deště, kroupy a nárazy větru. Platí také výstraha před silnou zátěží teplem, a to hlavně pro východní části země. V částech Jihomoravského kraje zůstává i varování před požáry. Opava nabízí první parcely v nové obytné čtvrti Stromovka. Zájemci o jejich koupi se můžou hlásit do konce srpna. Město nabízí v první etapě 54 pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů. V případě, že se o některý z pozemků přihlásí více uchazečů, rozhodovat bude veřejné losování. 5 gepardích mláďat se má v pražské zoo zatím čile k světu. I tak ale podle jejich chovatelů procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově a proč se zoo z jejich narození tolik raduje, prozrazuje jí mluvčí Filip Mašek.
8: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů bývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
7: Pro ilustraci, od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Čeští basketbalisté uznají soupeře pro druhou fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy. To se bude hrát v roce 2029. Ve skupině G se střetnou s Belgií a Norskem. Včera o tom rozhodl los v Mnichově. Češi se do této fáze bojů zařadili poté, co skončili poslední ve skupině kvalifikaci o mistrovství světa. Tolik zprávy na českém Blaníku a Míšo, je to opět tvoje.
0: Děkuju.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: A my pokračujeme rozhodně dál. Už za chvíli nás čeká písnička dnešního dne, ale do té doby ještě Vítě Vávra, Valda Matuška a nebo božský Karel Gott. Svět má ty chvíle rád. Tak hezké ráno s námi, s Českým Blaníkem. Už

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: mají teď prázdniny, takže pauzička. Tohle bylo ovšem Víťa Vávra v 7 hodin a skoro už 13 minut.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A my si za okamžik pustíme Poetiku, což je kapela, která vznikla v roce 2016, čili jsou teprve 10 let na hudební scéně. A dáme si taky písničku Půlnoc, na které spolupracoval textařsky i Jenda Vávra. Tak Jendo, jak to vzniklo?
3: Písnička Půlnoc vznikla na takovém krátkém soustředění s kapelou Poetika, kdy jsme si tak jako naordinovali, že uděláme jednu písničku za hodinu, což je opravdu taková suicide mission, aby se tak řeklo, a na konci dne, vy už vůbec nevíte, co jste napsal, jak jste napsal, a ta písnička byla asi třeba 6. nebo 7. ten den a najednou tam zasvítil jako začátek toho refrénu, já jsem říkal, pozor, pozor, pánové, možná tady máme hit, a nakonec se to stalo a i to ohraničilo takovou novou pozici a novou etapu skupiny Poetika a jsem za to moc rád a do dneška tu písničku rád poslouchám.
0: A my ji rádi hrajeme, třeba právě teď na Českém blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Láska má, Vašek Neckář nám dělal společnost na Českém Blaníku v 7 hodin a 23 minut. Za chvíli to pro změnu bude Lucka Bílá a její okurky. Možná, že je čas zavařování okurek, tak ať se vám daří, ale taky je čas dát si to první ranní kafe. Ať vám rozhodně chutná a za chvíli kromě Lucky Bílé bude třeba i turbo a podíváme se na počasí s meteorologem.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: Turbo, přestáváš snít. No tak možná už jste taky přestali snít a už jste zase v reálu, už jste se probrali a proto tady máme meteorologa Martina Laca a ptáme se ho, jak to aktuálně dneska po ránu vypadá s počasím. Dobrý den.
1: Dobré ráno, tak aktuálně máme polojasno až oblačno a na severu Čech se ojediněle vyskytují přehánky. Je poměrně teplo, teploty se v tuto chvíli pohybují nejčastěji od 20 do 15 stupňů, nejtepleji je v Hednicích, kde je přes 22 stupňů, naopak na stanici Kořenov jezerka je jen 11 stupňů Celsia.
0: No a jak to bude vypadat po zbytek toho dnešního dne?
1: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně se až zatáhne, zpočátku čekáme přehánky nebo bouřky jen ojediněle v západní polovině Čech, odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území, teploty se dnes dostanou na 26 až 31 stupňů, hlavně na jižní Moravě bude i kolem 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů. Co se týče větru, tak ten bude zpočátku místy slabý, jinak mírný, jižní nebo jihozápadní a postupně až západní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Dnešní bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině.
0: Martine, před námi je také víkend. Jaké počasí máme očekávat v sobotu a v neděli?
1: Co se týče soboty, tak ta už bude chladnější, ale pořád s přeháňkami převažovat bude oblačno a místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty od 23 do 27 stupňů na jižní Moravě až do 29 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 18. Co se týče ještě neděle, tak z neděli bude zpočátku polojasno a jen ojediněle přeháňky. Během dne se ale od západu oblačnost větší, přechodně až na zataženo a postupně se přidá déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer se naopak ale začne vyjasňovat. Nejvyšší denní 19 až 24 na jižní Moravě kolem 27 stupňů Celsia.
0: Martine, děkujeme a vy se rozhodně na to připravte a přizpůsobte právě tomu počasí i váš program. Od nás už další české písničky, které máte rádi, teď třeba Dalibor Janda a za chvíli i kapela Elán.

0: tanečnice z Lučnice a taky kapela Elan 20 minut před 8 hodinou. Přátelé, to je také čas, abych připomněl, že i dneska vám samozřejmě hrajeme na přání. Nevím, jak se na tom s tím probouzením při pátku, u mě to dneska už teda jako hodně drhne. Nicméně, pokud máte nějakou písničku, která vás zaručeně nakopne, která vám zvedne při pátku náladu, tak sem s ní hezky nám ji napište přes WhatsApp na 720 836307 a my vám ji už v příští hodince můžeme zahrát. A nejenom vám, ale můžete tu písničku samozřejmě někomu věnovat, nějaké Martince, která má dneska svátek z vaší rodinky, nebo i kolegyni v práci, no prostě potěšit můžete kohokoliv. Takže 720 836307, to je číslo, kde můžete ty své vzkazy posílat. A za chvíli já naopak budu pouštět třeba Poutníky a bude i Anaka.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
2: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Radio Český Blaník.

0: No, možná dneska večer, až se budete vracet ze všech těch večírků a hospůdek, si vzpomenete i na tuhletu písničku od Jojo Bandu. Tak jsem zvat se jmenuje a já myslím, že tak trošku zní prázdninově a letně, takže nám tady stoprocentně zapadá. Na co se těším v příští hodince, tak to je Vaby Daněk, píseň, co mě učil listopad.
1: Listopadový písně odléna.
0: Počkáme si na signál od kapely Nightwork.
2: Nikdo však u nás neměl tušení.
0: A ještě dodáme trošičku sluníčka do toho našeho vysílání, Helena Vondráčková a Jirka Korn. A budou i další české písničky, které máte rádi. Tak se na ně počkejte, za chvíli pokračujeme.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačno až polojasno máme dnes, přechodně se může zatáhnout a z počátku dne, zejména v západní polovině Čech, čekáme přehánky a bouřky. Odpoledne a večer už se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území, takže rozhodně odpoledne berte i deštníky. Teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. I když tepleji bude tentokrát v Jeseníkách a Beskydech, tam naměříme až 25. Další dopolední zprávy má Monika Holubová, taky vítám ve studiu.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. U Podivína a v Poštorné na Břeclavsku se objevily mrtvé ryby. Vodohospodáři kvůli sinicím vylovili půl druhé tuny. Horší katastrofu ale čekají až dnes, až vyplavou větší mrtvé ryby, které jsou u dna. I proto se tady kolem 9. sejdou zástupci hasičů, rybářů, vedení obce i povodí Moravy, aby situaci zhodnotili. Lidé s roztroušenou sklerózou mají vyhlídky na lepší kvalitu života. V Plzni totiž vyvinuli rehabilitační systém využívající virtuální realitu. Jakým způsobem technologie funguje, prozradí mluvčí Západočeské univerzity Andrá Čandová.
10: Nový systém od informatiků vytvoří klientům z běžného cvičení interaktivní úkoly. Například se musí hýbat po předepsané křivce nebo sbírat míčky. Pacient si nasadí VR headset a senzory umístěné na těle průběžně sledují pohyb rukou, trupu i hlavy. Výhodou technologie je také možnost dlouhodobě zaznamenávat a sledovat výsledky.
9: Terapeuti tak můžou porovnávat vývoj pacienta v čase. Kraj chce v Roždělovicích na Nymbursku stavět nový domov pro seniory. Nové zařízení nahradí to stávající, které v nevyhovujících prostorách zámku a kláštera. Kraj chce na zaplacení nákladů odhadovaných na 653 miliony využít dotace. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut poprvé překročil hranici 1 milionu aut. A to v celkem 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky. Za prvního půl roku se jich letos prodalo 1,25 milionu, což představuje meziroční nárůst o skoro 34%. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Michal Krusbarský.
0: Je to tak.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Stále jsem s vámi i teď 4 minutky po 8 hodině. Přeju krásné páteční ráno s datem 17. července. Za chvíli budeme hrát podle vás, čili bude písnička na přání. Ale teď si dáme Divokej byl a síť. Mimochodem právě tuhletu písničku máme také na Instagramu a na Facebooku, protože když tady pánové byli, tak je kolegyně Veronika taky schovávala do sítí. Můžete na to mrknout, jak to dopadlo. Teď od nás Divokej byl. Dobré ráno.

0: Nightwork, čekám na signál a já myslím, že ten signál už přišel a tak jdeme hrát na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Dobré ráno vám všem do studia, prosím zahrajte písničku Jsi mým osudem od Františka Nedvěda a bylo by to pro všechny, které ta písnička potěší, napsala Iva. Ivy, já myslím, že František Nedvěd je taková stálice toho našeho vysílání, takže potěší určitě spoustu lidí a já vám všem přeju, ať máte pohodový pátek. Tady je písnička.
2: Písnička na přání.

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést.

0: Karel Zich. Teď 6 minut před 8:30 přejeme dobré ráno z Českého Blaníku. Za chvíli dvojice, kterou jsme si mohli užít také na Konopišti, i když pravda, tam jsme je měli každého zvlášť. Helena Vondráčková, Jirka Korn, dohromady tedy u nás na Českém Blaníku bude jejich slunce. Já doufám, že vnese slunce i do vašich duší, jak jsme kdysi byli zvyklí slýchat z televizních obrazovek. No a po nich taky kapela, která byla na Konopišti, se nám to tady pěkně schází. No Name si dáme. Tak mějte dobré ráno s námi.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
6: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
7: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
12: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Rádio Český Blaník.
18: České písničky, které máte rádi.
19: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Nie, alebo áno, slovenský no name, teď 5 minut po půl deváté na Českém Blaníku. A to je taky čas, kdy ve vysílání opět mám na telefonní lince našeho meteorologa Martina Laca z Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to bude, Martine, vypadat dneska s tím počasím?
1: Dobré ráno, dnes bude oblačno až polojasno, přechodně se až zatáhne. Zpočátku čekáme přehánky nebo bouřky jen ojediněle v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Teploty se dnes dostanou na 26 až 31 stupňů, hlavně na jižní Moravě bude i kolem 32 stupňů Celzia. V 1000 metrech na horách bude kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů. Co se týče větru, tak ten bude zpočátku místy slabý, jinak mírný, jižní nebo jihozápadní a postupně až západní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Dnešní bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině.
0: Před námi je ovšem víkend, takže s jakým počasím můžeme počítat do víkendu?
1: Co se týče soboty, tak ta už bude chladnější, ale pořád s přehánkami, převažovat bude oblačno a místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty od 23 do 27 stupňů na jižní Moravě až do 29 stupňů Celzia, v 1000 metrech na horách kolem 18. Co se týče ještě neděle, tak z neděli bude zpočátku polojasno a jen ojediněle přehánky. Během dne se ale od západu oblačnost větší, přechodně až na zataženo a postupně se přidá déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer se naopak ale začne vyjasňovat. Nejvyšší denní 19 až 24 na jižní Moravě kolem 27 stupňů Celzia.
0: Martine, děkujeme za informace, mějte taky krásný den a my pokračujeme dál a hrajeme české písničky, které máte rádi. Standa Hložek, Petr Kotval za chvíli, ale nejdřív kapela Miraj a Anděl. Michale s vámi, tak i teď v 8 hodin a 37 minut přeju hezké páteční ráno.
2: Sedí anděl na střeši.

0: Standa Hložek, Petr Kotfald, teď 8 hodin a skoro už 44 minut na Českém Blaníku a my se podíváme na možná nejočekávanější dopravní stavbu vůbec. U Jílového u Prahy totiž začala ražba průzkumné štoly, a to pro tunel Luka na budoucí středočeské části dálnice D3. Podrobnosti nám k téhle stavbě dodá sám ředitel ŘSD Radek Mátl.
1: Předpokládáme, že ta samotná ražba by měla trvat necelé 2 roky, to znamená 20-22 měsíců. Uvidíme samozřejmě, jak ty geologické podmínky budou, jak to bude náročné. Chtěli bychom skutečně do těch 2 let mít ty základní výsledky, pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotovitele, aby nám dával průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podobné informace o tom geologickém prostředí.
0: Tak uvidíme, jak se bude dařit. Samotná stavba středočeské D3 má začít v roce 2028 a potrvá 4 roky. Teda doufejme. Tak držíme palce a dál posíláme české písničky, které máte rádi. Zuzana Michnová anebo Michal David za malý okamžik.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekokom.
2: Tohle léto bude jiné. Zábavné a naučné.
7: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
8: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
7: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
9: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
7: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
9: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
7: www.zamek-konopiště.cz.
10: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
14: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
15: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
16: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
17: Kde pak nová, zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
16: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
17: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
16: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
18: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
19: Rádio Český Blaník.

0: Honza Kalousek na Českém Blaníku a hvězdy se mění a nám se tady taky mění jedna hudební hvězda za druhou. Za chvíli už si dáme Petra Nováka.
1: Mé děti z krásných začátků.
0: Také budou Hop, Trop a Tři kříže.
1: Tři kříže z bílýho
0: kamínu. A ještě Kabáti a Na sever. Prostě české písničky, které máte rádi i po 9. hodině.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, no a zpočátku dne čekáme také přehánky nebo bouřky, a to zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky rozšíří na celé území. Teploty 26 až 31 stupňů, na Moravě až 32 a na horách kolem 21. Jen v Jeseníkách a Beskydech tam bude tepleji, tady naměříme až 25 stupňů. A teď už David Račák, který přichází s prvními dopoledními zprávami.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Vedení ODS bude dnes schvalovat kandidátky pro podzimní komunální volby. Z volebních listin složených místními organizacemi nesouhlasí s kandidaturou bývalého starosty Prahy 1 Filipa Dvořáka do zastupitelstva městských částí. Dvořák po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů. V pražské zoo se narodilo 5 gepardích mláďat. Přestože jsou na světě už měsíc, podle zoologů stále procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově. Proč zoo zachvátila radost, řekne její mluvčí Filip Mašek.
10: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů zbývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
9: Pro ilustraci, od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Japonská policie zatkla 49-letou ženu kvůli podezření, že své o 7 let mladší spolubydlící zašila jehlou a nití rty. Motiv činu není zatím jasný, mělo se tak stát po údajné hádce. Ženy spolu bydlely ve městě Koga od loňského dubna. No a americký prezident Donald Trump bude v neděli přihlížet finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentínou a Španělskem v New Jersey. Sdělila to jeho mluvčí s tím, že neupřesnila, kterému týmu bude Trump fandit. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a v téhle hodince také pozvánka na koncert a nebo další domácí rekord. Ten nás čeká ze všeho nejdřív. A taky Lucie, Jitka Zelenková a nebo Petr Novák. Michal Krusberský je s vámi, tak přeju hezké páteční ráno.

0: Lucie, Lenka Dusilová a jejich sen. Ovšem koneč snění, jdeme do reality a jdeme si představit další rekord.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Ano, a s dalším rekordem je tady také samozřejmě Pepíno Vaněk, který nám prozradí mnohem víc.
2: V muzeu rekordů evidujeme i obří bublifuk. Vyrobil ho pan Matěj Kodeš a ten bublifuk je vysoký 140 cm. A máme pro vás dobrou zprávu. Matěj chystá o něco vyšší, bude mít 160 a bude stejně krásný a bude dělat bublinky. A my jsme rádi, že Matěj patří mezi naše kamarády, spolupracovníky a že ho můžeme zapsat do České knihy rekordů.
0: No takový rekord potěší zejména ty nejmenší.
1: Co Čech, to rekordman.

samý pití, barvačky jen. Křestot nožů, při kterým přejde smích, srdce kámen a jméno Sten.

Pejty Rogers jen dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: bude za 100 let, to rozhodně ještě nevím, ale co bude za pár minut, to vám řeknu stoprocentně. Samozřejmě české písničky, které máte rádi, a také pozvánka na jeden koncert. A koho si pustíme? Třeba Petra Spáleného, budou i kardinálové Zdeňka Merty a ze všeho nejdřív slibovaní Kabáti. Vydáme se na sever. Pokud vy se teď taky někam vydáváte, tak šťastnou cestu přejeme, ať dobře dojedete všude tam, kam máte namířeno.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
9: Přijemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
11: A tomu říkáte rychle?
13: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
17: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Radio Český Blaník.

0: A Barbara a písnička Ty a já a my vás teď vezmeme na koncert Nedvědu u stánku. Rodinný odkaz bratří Nedvědu totiž ožívá i tohleto léto a synové Vojta Nedvěd a Jan Nedvěd mladší vystupují nejenom s klasickou tvorbou svých rodičů, ale i se svojí autorskou tvorbou a vy je můžete opět slyšet a vidět třeba pátek 31. července ve Slavkově u Brna a nebo 7. srpna v Mikulově. A kromě nich tady vystoupí třeba ještě kapela Kamelot, Fešáci, Příbuzní, no a taky tady můžete vidět třeba i Martina Písaříka, který to všechno moderuje. Tak to jenom tak na okraj. A když už jsme u těch písniček Nedvědu u stánku třeba, tak to jsou písničky, které jsme si vždycky hráli u táboráku, že jo? A my vám právě v sobotu a v neděli budeme mezi 19. a 22. opět hrát písničky, které se u toho táboráku vždycky hrávaly a vy si to můžete připomenout, tak nás nezapomeňte poslouchat i o víkendu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
9: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
10: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
12: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
13: Letní slevy právě odstartovaly!
14: Zažij léto naplno!
13: Když zábava,
14: tak Mironet!
13: Klikni dvakrát!
15: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
16: Radio Český Blaník.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Láďa Křížek, Damiens a Stýská se mi. A pokud se vám už teď stýská po dalších českých písničkách, nebojte, budou hned po 10. hodině a bude třeba kapela Jelen všude zdejší. Helena Vondráčková nás vezme na místo, kde bychom v těchto tropech chtěli být všichni, čili na pláži. A ještě bude Jakub Smolík, Zachraňte milenky. A bude jich rozhodně víc, za chvíli pokračujeme.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
3: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
4: Je, tak děkuju moc.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Českém Blaníku.
1: Dnes polojasno až oblačno, přechodně se může zatáhnout a zejména v první polovině dne čekáme přehánky v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky rozšíří na celé území. Teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě o stupeň víc a na horách pak kolem 21. Jen v Jeseníkách a Beskydech bude tepleji, tam naměříme až 25. A teď David Račák a další aktuální zprávy.
2: Na Českém Blaníku.
3: Hezké dopoledne přeje David Račák. Předseda sněmovny Tomio Okamura hovořil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Pokud o to české ministerstvo zahraničí požádá, je připraven na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat. Část opozice Okamuru vyzývá, aby v této situaci do Číny nejel. Sport v tropických teplotách může i uškodit. Organismus se rychleji vyčerpá a ztráty vody pod sením mohou dosáhnout až 10 litrů za den. Je proto důležité přizpůsobit své aktivity venkovním podmínkám. Ideální je například plavání. Proč, řekne fyzioterapeutka Iva Bílková.
4: Voda pomáhá udržovat tělo chladné, nezatěžuje klouby a zároveň umožňuje celotělové cvičení s mírným odporem. Jako aerobní sport s nižší hrozbou přehřátí organismu lze doporučit jízdu na kole v přírodě, kdy tělo udržuje v chladu proudící vzduch.
3: Zvolit také můžete jízdu na rotopedu v klimatizované posilovně. Bilance obětí dvojice zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, stoupla za jediný den o více než 100 na 4930 mrtvých. Uváděný počet zraněných zůstává už řadu dní beze změny na více než 16 tisících, stejně jako počet lidí bez domova. No a Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Uspěl ve sportu, jehož závěr poznamenal hromadný pád nedaleko čela závodu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A za chvíli se také podíváme do Zlína na škody způsobené požárem, ale nejdřív písničky. Karel Černoch za chvíli, začínáme s kapelou Jelen a Michal Krusberský přeje hezké dopoledne. No.

0: No, na takové pláži Copacabana by nám bylo dneska asi mnohem lépe než v práci, ale ještě to chvíli vydržte, možná, že už za pár dnů odlétáte na dovolenou a taky si tu pohodičku užijete. Helena Vondráčková za námi, nám míříme do Zlína, tam už sice nejsou vidět plameny, ale hasiči stále prolévají sutiny vodou. Zjistit, co požár způsobilo, nejvíc potrvá tak několik měsíců. Obrovskou škodu hlásí nejenom třeba obuvní firma Vasky, ale také nadace Tomáš Máše Bati, která přišla o všechny knížky, jak říká její ředitelka Gabriela Končítíková.
1: Ano, my jsme přišli o veškeré skladové zásoby, které máme v tom jubilejním roce, ale nikomu se nic nestalo a to je to podstatné. Takže jsme založili dnes ráno transparentní účet, kam můžou fanoušci baťovského odkazu přispět podle svých možností a začneme postupně tisknout znovu.
0: Ano, děkujeme všem, kteří přispějí a držíme palce, ať to dobře dopadne. Za chvíli Jarek Nohavica a teď Jirka Schellinger, Holubý dům.
2: Rádio Český Blaník.

mi zmizel, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

čekají vagóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářský triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: No, možná všem Martinkám k tomu dnešnímu svátku zaspívali Jarek Nohavica i s kapelou Čechomor. Tohle byla Kometa a my už za chvíli otevřeme trezor Karla Gotta.
1: Zesti na mě tu pěsí.
0: Ale taky bude Tomáš Klus s písničkou Dokola. A spousta dalších, tak s námi vydržte a pokud si dáváte dopolední sváču, tak dobrou chuť.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěje mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
13: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
14: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
15: Potřebujete dětské kolo?
16: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
15: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
16: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
15: Raskal
16: a Bíny.
15: A teď navíc se slevou 30%.
16: Happysport.cz.
17: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
18: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
19: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
20: Rádio Český Blaník.

0: náš kamarád Jakub Smolík a Zachraňte milenky. No, proti vkusu žádný dešputát, klidně můžete i milenkám poslat písničku na přání, protože ta se na vás chystá už v příští hodince a teď je čas pomaličku vybírat nějakou tu vaši oblíbenou z našeho hudebního archivu a hezky nám napsat, která by to měla být. Takže můžete psát přes WhatsApp na číslo 720 836 3 07, to je číslo sem k nám do studia. No a my se na ty vaše přání, na ty vaše vzkazy, které si při pátku napíšete a vyberete, moc těšíme. Už za chvíli se ale vytěžte na kapelu Kryštof anebo Lenku Filipovou.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Třikrát!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Říkají jim medové matrace z propolisu. A já už vím proč.
5: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
9: Tak už můžu?
10: Točíme.
9: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
10: No, co asi děláte, ne?
9: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
10: A dál?
9: No, dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
10: A kde vás najdou?
9: Jako adresu?
10: Webovky.
9: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
10: Máme.
9: Hele, radši to vem znova.
11: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
13: To není možný, že to ještě nemáte.
14: Tak my taky čekáme, že jo?
15: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím...
16: Tak to musí stát na účtárně.
13: To už je po splatnosti.
16: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
17: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
20: Český plán.

0: Petr Kotfalt, milujem se čím dál víc a další české písničky před námi. Dalibor Janda a Modré nad hlavou. Pro Emo bude zpívat Michal Hrůza. A té, co už pomaličku obědvá, bude zpívat Jirka Kot. Ano, české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: Páteční den, polojasný až oblačný, sem tam i se zataženou oblohou, zejména v západní polovině Čech můžeme čekat déšť. Odpoledne a večer se srážky i bouřky rozšíří na celé území. Teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě ještě o stupeň víc a na horách kolem 21. V Jeseníkách a Beskydech až 25. Tolik počasí na ten dnešní den a co se dál děje, to sleduje David Račák.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Zařazením prvního transportního letounu Embraer C390 Millennium získává česká armáda schopnosti, které jí dosud chyběly, řekl to ministr obrany Zuna. Nový stroj zvýší akceschopnost vzdušných sil a bude možné jej využít k přepravě techniky, výsadkářů nebo zdravotnické evakuaci. Lidé s roztroušenou sklerózou mají vyhlídky na lepší kvalitu života. V Plzni totiž vyvinuli rehabilitační systém využívající virtuální realitu. Jakým způsobem technologie funguje, řekne mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
9: Nový systém od informatiků vytvoří klientům z běžného cvičení interaktivní úkoly. Například se musí hýbat po předepsané křivce nebo sbírat míčky. Pacient si nasadí VR headset a senzory umístěné na těle průběžně sledují pohyb rukou, trupu i hlavy. Výhodou technologie je také možnost dlouhodobě zaznamenávat a sledovat výsledky.
8: Terapeuti tak mohou porovnávat vývoj pacienta v čase. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Muž čelí podezření, že vydělal více než $100,000 sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. No a nový ročník NHL začne v zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu 5 zápasů. Carolina vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli také jedna podle vašeho přání, tak si oklidně o nějakou napište. No a Michal Krusberský bude ještě tuhle hodinku s vámi. A teď taky Dalibor Janda. Modré nad hlavou si dáme.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: písničku na přání.
1: A píše nám Ondra, že by chtěl zahrát písničku od Jakuba Smolíka, Holka s bílou halenou, pro všechny, kteří pracují nejenom na českém, ale i klasickém Blaníku, a taky Martině, která má dneska svátek. Tak to rozhodně plníme a písničku posíláme.
0: Písnička na přání.
2: Na českém Blaníku.

0: Ano, Morituri de Salutan. Dan Landa nám teď dělal společnost na Českém Blaníku v 11.24. A za chvíli, i přesto, že už máme před obědem, bude Jirka Korn zpívat Té, co snídá, tak pokud se přece jenom chystáte na ten oběd, tak ať se povede. A taky bude Michal David, který si čas od času přiveze fotku z prázdnin. I o tom bude řeč. Tak mějte stále ještě pohodové dopoledne, to dnešní páteční.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Rádio Český Blaník.

0: Reklama na ticho, na Palo Habera a tým, tak to u nás neuslyšíte. Maximálně teď udělám takovou nenápadnou reklamu na čokoládu. Přátelé, už se nemusíme stydět za to, že po tajňačky ujídáme čokoládu někde z šuplíku v práci, protože vědci teď provedli souhrnnou analýzu studií z posledních 50 let, kde zkoumali souvislosti mezi konzumací čokolády a i s chemickou chorobou srdeční, čili ucpáváním cév. No, zahrnuli do toho asi 330 tisíc účastníků a zjistili, že lidé, kteří opravdu častěji jedí čokoládu, mají nižší cholesterol, jo, a můžou pomáhat a snižovat zánět. Takže opravdu se to hodí a já myslím, že jediný problém tady je v tom, jestli si budete dávat pouze mléčnou čokoládu, že sice nebudete mít cholesterol a ani infarkt, ale na to budete mít cukrovku a nadváhu. Takže teď je to jenom na vás, jakou tu čokoládu si zvolíte k tomu mlsání, jo? Já vám nabídnu za chvíli další české písničky a můžete mlsat s Hankou Zagorovou anebo s Nedvědy. Máme jen sebe za okamžik.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Ptáš se traku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
17: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
18: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
19: A já vám jako dlužím?
2: Hele, zejte ti to tam pošlu.
4: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář. Ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
9: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
12: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štepanek.cz.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Pavel Vítek a modlitba na Českém Vlaníku. Je tu pravé poledne, minuta k němu a pojďme se podívat, co nás čeká mezi poledním a první hodinou odpolední. Tak třeba Valdemar Matuška a Eldorado. Taky Petra Janů a Moje malá premiéra. A zaspívá nám i Maruška Rotrová. Taky si budeme povídat o letním koncertu, o letním blanickém koncertu. No a do té doby si dáme ještě zprávy anebo počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak kdybych měla zhodnotit počasí, tak musím říct, že je pěkně dusno. Dusno je a bude i pršet, alespoň to slibují meteorologové. Na některých místech České republiky by se mohly vyskytnout i silnější bouřky. Teploty jsou dnes vysoko, místy dosahují až 32 stupňů Celsia. Na jihovýchodě Moravy dokonce 34. Na horách naměříte něco kolem 21. V noci se potom stáhne teploměr na 19 až 15 stupňů a zítra očekávejte, že přes den bude opět pršet a teploty budou níže než dnes. Očekává se maximum 28 stupňů Celsia.
2: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
3: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Zprávy na Českém Vlaníku.
6: Hezké poledne přeje David Račák. Lidé v Průšánkách na Hodonínsku po středeční podvečerní bouřce sčítají škody. V obci nahlásili 640 událostí, kdy bouřky něco poškodily. Ve Velkých Bílovicích kroupy poničily až 80% vinohradů. Nad Hodonínskem prošla podle meteorologů silná supercela. Léto přeje nejen dovoleným, ale bohužel i střevním infekcím. Nejvíce případů salmonelózy se každoročně vyskytuje právě během letních teplých měsíců. Více říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
7: Kvůli akutní střevní infekci muselo vloni vyhledat lékaře skoro 3,5 tisíce klientů VZP. Každý pátý pak byl kvůli této nemoci hospitalizovaný. Hlavně u dětí a seniorů může být průběh infekce dokonce až život ohrožující.
6: Pro prevenci onemocnění je důležité důsledně dodržovat hygienické zásady a potraviny dostatečně tepelně upravovat. Italské vládní strany chtějí milost pro klenotníka, který zastřelil dva lupiče na útěku a dostal za to trest 14 let a 9 měsíců vězení. Italský ministr spravedlnosti nechal zahájit šetření pro udělení milosti. Trest potvrdil nejvyšší soud a stal se tak definitivním. Odsouzený klenotník vinu odmítá. No a Tour de France se po sprinterské 12. etapě vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa. Ta sice nemá nějak extrémně náročný profil, ale s bezmála 206 kilometry, bude nejdelší v aktuálním ročníku třítýdenního závodu. Žlutý trikot udržel Slovinec Tadej Pogačar. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne s Českým Blaníkem, 12 hodin a 5 minut, k tomu za chviličku Marcela Holanová, Katapulti, ale ještě předtím Eldorado Valdemara Matušky.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: koncerty
1: Rádia Blaník. Teď si budeme povídat o něčem, co baví zkrátka všechny a co taky zajímá všechny, alespoň já jsem o tom přesvědčena. Další letní koncert Rádia Blaník se totiž nezadržitelně blíží. Odehraje se už příští pátek 24. července v Mariánských Lázních. Začátek je naplánován 5 minut před 4:30 odpoledne na Kolonádě. A tam vám zahrají a zaspívají třeba Olga Lounová, kapela Slza, Petr Kolář, ale taky naše blanická kapela. To všechno dohromady je úžasná nabídka a ještě úžasnější je ten fakt, že vstupné se neplatí. Tedy máte možnost mít takhle bohatý hudební zážitek a to zcela zdarma. Takže pokud máte chuť vyrazit do Mariánských Lázní, do diáře si zapište pátek 24. července, začátek 5 minut před 4:30. No a určitě si tam udělejte ještě vykřičníček, takovou poznámku, že nesmíte zapomenout na sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám totiž možná už brzy může přinést 100 000 na ruku.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nemajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: Na Českém Blaníku už pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chvilku Maruška Rotrová, teď Marek Ztracený.

0: Maruška Rotrová, mně vyšla hvězda supernova. Taková superhvězda, tak to je Marie Rotrová, protože jsem se koukala do jejího pomyslného diáře, tedy na její web, a když vidím to kvantum koncertů, které chystá pro své fanoušky, tak smekám. Tak například 22. srpna Znojmo, 2. září Strakonice, 22. září v Říčanech a nebo 25. v Litomyšli. Těšte se ale i na úžasný gala koncert, který se bude konat 22.10. v Kongresovém centru v Paláci v Pardubicích. Tak se máme na co těšit, určitě vás budeme ještě o dalších termínech informovat, no a do té doby si tady u nás na Českém Blaníku odehrajeme ještě spoustu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku jedna od Miraje, Petr Janů a nebo Plavců.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Rádio Český Blaník.

0: Tak tenhle duet se povedl, byla to Eva Farná a Honza Bendik. Stejný cíl mám dál. Tak jaký pak cíl máte teď o víkendu? Pokud se tím říkáte, že nic, že nevíte, kam byste vyrazili, ale něco byste rádi podnikli a patříte zároveň mezi automobilové fanoušky, tak potom vězte, že byste měli zamířit na západ Čech, konkrétně do Holíšova, kde se bude konat opravdu neuvěřitelná akce. Veliká podívaná hlavně pro milovníky starých amerických vozů, protože se tam uskuteční už 9. ročník Hollywood US Cars. Je to úplně ten největší sraz amerických vozidel na západě Čech a k vidění tam bude víc než 500 kousků. Zároveň se můžete těšit i na bohatý víkendový program, spoustu zábavy pro celou rodinu, občerstvení, no ale hlavně ta auta. Já jsem viděla pár fotek z těch minulých ročníků a musím říct, že já jakožto také milovník aut jsem si libovala v tom, jaké krásné vozy jsou tam k vidění. Takže pokud máte o víkendu čas a uděláte si výlet do Holíšova, myslím si, že si přijdete na své, pokud patříte mezi milovníky aut. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, takže pokud jste jejich milovníky, tak poslouchejte dál, protože už za chviličku vás tu čeká třeba skupina Jelen a nebo Michal Tučný se svou báječnou ženskou.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Svatební den jako z pohádky?
6: Lázně v Ráž u Písku.
5: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
6: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
5: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
6: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
5: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
6: Lázně-vráž.cz.
7: Marilyn Monroe Stop. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: Léto, jak má být, tak to je Karel Gott na Českém Blaníku. 13. hodina nám právě odbyla a já už tu pro vás chystám program na další hodinu. Těšit se můžete například o jednu informaci o akci, která se bude konat už tento víkend v Mníšku pod Brdy. Takže pokud máte volný víkend, je to určitě něco, co by vás mohlo zaujmout. Ale já doufám, že vás bude taky zajímat hudba, kterou si tu budeme hrát. A tak teď napovím, že tu bude třeba Iveta Bartošová.
1: Já.
0: Ta nám bude zpívat o lásce. Těšit se ale můžete i na Hanku Zagorovou. Rande u zdinářků.
2: Zas to se dá, noc modra šedá, koho si pozvu já, na rande u zdinářků.
0: A já si pozvu i Karla Zicha. Ten nám bude zpívat o té, která měla na očích brýle. Za chvíli to budou zprávy, taky se podíváme na aktuální dopravní situaci, ale ještě předtím ve stručnosti počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes nám svatý Petr pěkně zatopil. Naměříme až 32 stupňů v Česku, na jižní Moravě místy až 34 stupňů Celsia. Očekávejte, že ale ještě během dneška by měly přijít silné bouřky, které se mohou prohnat celou Českou republikou. Zítra to bude dost podobné, očekávejte ale mírné ochlazení, což bude určitě příjemné. Nejdřív v noci 19 až 15 stupňů, zítra přes den 23 až 27 a na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů Celsia.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Za volantem s Českým Blaníkem.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na výjezdu z Prahy po Hradecké D11 se nabouralo na 8. kilometru osobní auto do svodidel. Kolona má kilometr a dál narůstá. Zdržíte se také na výjezdu z metropole po D1 na 18.5. kilometru. Blokuje nehoda levý a střední pruh. Kolona začíná na 15. a necháte v ní půl hodiny. Nesouvislá kolona je také na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé zpomalíte na 169. kilometru a pomalu se jede až ke křížení s Břeclavskou D2. A D1 po třetí, tentokrát u Skorkova, snížit rychlost doporučujeme na 100. kilometru ve směru na Brno, kde ve stoupacím pruhu v zatáčce překáží provozu auto s poruchou.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za skoro 49 miliard korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32%. Proti květnu se objem hypoték snížil o 7%. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79%. Poslanec motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Funkci přestal vykonávat po své nedávné bouračce. Letní program po celé republice nabízí i nevšední hudební akce. Už zítra ožije stezka korunamistromů v Jánských lázních Silent Diskem, tichou diskotékou s bezdrátovými sluchátky. Podrobnosti přidává mluvčí stezky Zdeněk Pop.
10: Už tuto sobotu, 18. července od 19 hodin, se horní plošina stezky korunamistromů Krkonoše promění v jedinečný taneční parket. Čekají vás dva DJové, dva hudební kanály a letos nově také welcome drink v ceně vstupenky.
9: Vstupenky jsou k dispozici na webu stezky korunamistromů. Krkonoše. No a doma si stihla jen jednou zaběhat, ale jinak se po wimbledonském triumfu prakticky nezastavila. Tenistka Linda Nosková při návštěvě Přerova, který označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí Tomáše Garrigua Masaryka jí čekala asi tisícovka lidí. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
3: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová a hezky začínáme z Vesela. Tady jsou Taxmeni a Buráky.

0: O lásce nám zpívala Iveta Bartošová 13 hodin a 17 minut a já vám zase zaspívám o jedné úžasné akci v Nížku pod Brdy. Tam se totiž už od dnešního dne koná Skalecká pouť. A s pozvánkou je tu už mluvčí Mníšku Libor Kálmán.
1: Zveme vás do Mníšku pod Brdy. V sobotu 18. července na Skaleckou pouť čeká tu na vás bohatý program. Koncertovat budou kapely Queenie, The Tap Tap, Olga Lounová, Tereza Mašková a další. Budou tu i kolotoče, šermíři, kejklíři a spousta jiné zábavy. Informace k programu najdete na webu mníšek.cz. Nezapomeňte, v sobotu 18. července Skalecká pouť v Mníšku pod Brdy.
0: Je to tak, zítra, tedy v sobotu 18. je tam hlavní program, ale startuje se už dnes a pouť trvá až do neděle. Takže užijte si to moc, celá rodina tam může vyrazit, já si myslím, že každý si tam přijde na své. Stejně tak, jako tady u nás na Českém Blaníku, tady pro vás máme hudební nabídku, která je velice pestrá. Standa Hložek nebo Jaroslav Uhlíř.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Procházka po lese a večer čerstvá smaženice.
1: Jsou věci, které se nemění.
2: Léto s českým Blaňkem.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: Písnička, která vznikla v roce 2014 a za mě je to opravdu povedený kousek. Tak to bylo Rande u zdinářku Hanky Zagorové. 13 hodin 28 minut k tomu a za chviličku už nás čeká Petr Kolář, taky Hippodrom anebo Karel Zich. Tak i dál zůstávejte s Českým Blaníkem.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Na českém vlně.

0: Mekyš Birka a jeho Prvá na českém Blaníku, kde si hrajeme občas i slovenské písničky, je to tak. Pokud máte doma nějakou knížku, kterou třeba nechcete číst, nebo už ji máte xkrát přečtenou a chtěli byste se jí zbavit, tak pak vězte, že by mohla udělat radost někomu dalšímu. A právě proto i v České republice přibývá sousedských knihovniček, tedy malých veřejných budek, kde si může kdokoliv zdarma vzít knihu, přečíst si ji a případně ji vrátit a nebo vyměnit za jinou. Tenhle nápad vznikl už v roce 2009 v USA a postupně se rozšířil do celého světa. Dnes funguje už přes 200 000 registrovaných knihobudek ve 128 zemích a lidé si jejich prostřednictvím vyměnili víc než 400 milionů knih. Tak to vidíte, můžete udělat radost nějakému sousedovi nebo kolem jdoucímu, třeba tím, co vás vlastně vůbec nezajímá nebo nebaví a nebo čeho už máte úplně dost a zároveň si můžete i vy přečíst něco, co vás zajímá. Tak pokud potkáte nějakou knihobudku nebo sousedskou knihovničku, určitě se tam zajděte mrknout. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, tak nabídnu třeba Anu K. Nelítám nízko, už za chvíli.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero. Pouze v Benu.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Český blaník.
6: To je Blaníček.

Vejdi dál tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš, každé jinou barvu máš.

Si veľký, malý, hravý a starý. Vejdi dál a neklepej. Ohřej se

0: Možná se říkáte, odkud je mi ta písnička povědomá. Ano, z anglického originálu od Lobo, I'd love you to want me. Tohle je ovšem Pepa Laufer a jeho Vejdi. No a my vejdeme do další hodiny plné českých písniček, které máte rádi, a já vám nabídnu třeba Argemu.
1: Tohle je rád.
0: Těšit se můžete i na Kabáty. Oni.
1: Tak zastav ten kočár, dej napít koním, já vidím, kde co.
0: A nebo tu bude kapela Krištof. Plán.
1: Plesáme výš, stoupáme hluč, jsme tlaku Blaníš.
0: Tak takový je plán na Českém Blaníku na dobu mezi 14. a 15. hodinou. No samozřejmě můžete být zvědaví, co vás tady čeká, kromě písniček, protože vždycky pro vás máme i něco pestrého navíc. A tak se těšte třeba na rekord od Pepína Vaňka a taky tu pro vás budu mít jednu takovou programovou lahůdku.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes jsme naměřili místy až 34 stupňů Celsia a to jako vždy. Tepleji bylo na jižní Moravě, jinde v Čechách do 32 stupňů. Očekávejte, že dnes ale ještě bude pršet a bouřky by se měly objevit napříč celou Českou republikou. V noci se nám ochladí na 19 až 15 a zítra stoupne rtuť teploměru na 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. V jaderné elektrárně Dukovany začíná plánovaná odstávka třetího boku. Energetici v reaktoru obmění část paliva a budou provádět kontroly a servis zařízení. V srpnu zhruba na měsíc odstaví také sousední čtvrtý blok kvůli pracím na zařízení společném pro oba bloky. Piráti ve čtvrtek na pražské Štvanici představili projekt Mladá vláda. Platforma má fungovat jako stínová vláda mladých pirátů. Její prioritou má být především dostupné bydlení, ale i podpora duševního zdraví nebo moderní vzdělávání. Turistické cíle napříč Českem dál lákají miliony návštěvníků. Největším magnetem zůstává Pražský hrad. Velký zájem je ale také o zoologické zahrady, akvaparky nebo technické památky. To ale není vše, jak říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
10: Společně s krajskými centrálemi cestovního ruchu zde v CzechTurismu hledáme a představujeme také takzvané neobjevené skvosty. Tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
9: Velkým lákadlem je pro turisty v létě například stezka korunami stromů v Krkonoších nebo liberecká IQ-landia. No a tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaj v Aténách do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková zvítězila nad Monetovou z Francie jednoznačně 6-0, 6-2. Sedmá nasazená Valentová si pak poradila s běloruskou Sasnovičovou 6-3 a 6-2. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. No a my tady máme Brontosaury a jejich stánky, takovou písničku k táboráku. No a nakonec i tohle bude téma už za pár okamžiků. Do té doby ještě Hanka Hegerová a nebo Argema. Tak hezký poslech a krásné odpoledne.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou, tak...

krásný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Mi piace te pane. To ne, to ja nechtěla, to ne. Bože, jak já vím. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, pak vám bude líp. Pak líp, líp, líp, líp.

jedinečná Hana Hegerová na Českém Blaníku. 14 hodin a 16 minut. Tak co pak máte v plánu na víkend? Že si budete třeba opékat burštíky? Budete sedět někde u táboráku? Tak pokud ano, tak my vám k tomu budeme ještě pěkně hrát. Pokud si naladíte našeho staršího bratříčka Klasický Blaník, tak tam každou sobotu a neděli vždycky v čase od 18 do 19 hodin můžete poslouchat ty nefalšované písničky k táboráku. Navíc každý víkend tam budete mít možnost slyšet i jedno takové hezké hudební překvapení v podobě živé písničky od Mladých medvědů, kteří přišli zahrát sem přímo k nám do rádia. Takže budete mít jedinečnou šanci slyšet živou verzi jednoho z jejich hitů. No a pokud budete poslouchat i dál Český Blaník, což doporučuju, tak potom písničky k táboráku tady budou od 19. do 22. hodiny. Takže pokud plánujete na večer nějaké pěkné posazení s rodinou, s přáteli, opékání, grilování, cokoliv, tak si nás nalaďte, protože nebudete litovat. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku nabídnu třeba kapelu Slza. Mimo jiné připomínám, že kapela Slza příští pátek vystoupí také na dalším letním koncertě Rádia Blaník. Tentokrát v Mariánských Lázních. Taky si dáme Elány anebo kapelu Krištof. Tady je jejich plán. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju krásné páteční odpoledne.

0: Jak už jsem říkala, kapela Slza vystoupí příští týden v pátek 24. v Mariánských lázních na koncertě Rádia Blaník. Ale kromě toho, pokud byste je chtěli vidět třeba úplně v jiné části republiky, tak vězte, že ve Skalici u České Lípy je můžete vidět na slavnostech 25. nebo Leskovec nad Moravicí tam vystoupí 8.8. a v Napajedlech 14.8. A to bude opět koncert Rádia Blaník, takže o tom zase někdy příště. Za chviličku další české písničky Kabáti, Václav Neckář a nebo Michal David.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
11: Ty jo. My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
12: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
11: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
12: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
11: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
14: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český Blaník.

0: Co Čech, to rekord.
1: Krásné odpoledne, 14 hodin, 46 minut k tomu a teď přichází na řadu Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tentokrát má pro vás takový pěkný bublinkový kousek.
2: V muzeu rekordů evidujeme i obří bublifuk. Vyrobil ho pan Matěj Kodeš a ten bublifuk je vysoký 140 cm. A máme pro vás dobrou zprávu. Matěj chystá o něco vyšší. Bude mít 160 a bude stejně krásný a bude dělat bublinky. A my jsme rádi, že Matěj patří mezi naše kamarády, spolupracovníky a že ho můžeme zapsat do České knihy rekordů.
1: A my jsme zase rádi, Pepíno, že si nám přinesl takový pěkný rekord a už teď se těším na ten pondělní.
0: Co Čech? To rekord. Na českém
3: blaní. Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
4: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
5: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
4: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
3: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
4: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
3: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
4: www.zamek-konopiště.cz.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
11: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Kout v Brandýse nad Labem.
12: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
13: Asi 100 tisíc.
12: A ty s tím nic neděláš, jo?
13: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
12: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
13: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
12: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
16: Český blaník.

0: Nesmít někoho rád, tak to je Lucka Vondráčková na Českém Blaníku. 15. hodina nám odbyla a já už tu chystám další písničky, ty si dáme po 15. Třeba duet Ivety Bartošové s Petrem Sepeším. Těšit se můžete i na Petru Janů. Stůj. A proto zastav se, stůj. A nebo na otázky od Olympiku. Kolik je slunci let? Taky tu budeme mít 3 ve 3 a já už můžu napovědět, že právě jedna z těch písniček, které teď byly v ukázce, tam bude znít. Nechte se překvapit, poslouchejte dál Český Blaník, za chviličku zprávy a ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes je pořádné dusno, ale nakonec spadne poměrně vydatný déšť, tak na to buďte připraveni, pokud už u vás neprší, tak pravděpodobně pršet bude. Teploty dnes vystoupaly až ke 34 stupňům Celsia, a to na Moravě, jinde do 32 stupňů. V noci se nám ochladí na 19 až 15 a zítra naměříme 23 až 27 stupňů.
2: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou o víkendu zase nahoru. Benzín může stát až 43 korun a 41 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 42 korun a 13 haléřů. Cenový strop kabinet určil naposledy. Od pondělí se ceny paliv budou řídit podle pumpařů. Středeční bouře a kroupy zasáhly i největší vinařskou obec v Česku, tedy Velké Bílovice na Břeclavsku. Tady mají vinohrady hlavně malí vinaři, kteří se zaměřují na přívlastková vína. Škody se budou počítat v desítkách milionů korun. Nezapočítávají se totiž jen samotné škody ve vinohradech, ale taky lahve vína, které z poničené úrody nevzniknou. Silničáři se o víkendu pustí do demolice 2 nadjezdů nad Pražským okruhem mezi Slivencem a Řeporyjemi. Řidiči kvůli tomu musí počítat s objížďkou. Ta povede Strahovským tunelem. Na okruh auta najedou u Řep. Uzavírka začne dneska v 7 večer a potrvá do neděle do 11 dopoledne. Ve městech přibývá aut a s nimi i problémy s parkováním. Liberec proto nechá zpracovat novou analýzu a návrh koncepce, které mají ukázat, jak parkování ve městě řešit do budoucna. Potvrzuje to i náměstek primátora Adam Lenert.
6: My jsme se inspirovali v jiných městech jako Olomouc, Brno a chceme prostě vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme. Je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání.
0: Výsledky analýzy by Liberec měl mít k dispozici v příštím roce. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: A v jejich rytmu pokračujeme dál. 15 hodin, 6 minut, k tomu s vámi je Veronika Rážová. Před námi Iveta Bartošová s Petrem Sepeším, Hanka Zagorová anebo Marek Ztracený. Originál na Českém Blaníku. Tak na mě nehle.

0: No, a já tu pro vás mám tři úžasné skvosty, tři krásné silné ženské hlasy a tři krásné písničky, které pojí název Stůj. Je to tak, první písnička od Věry Špinarové, která se jmenuje Stůj, tak ta zazní jako první, pak přijde Petra Janů Stůj a nakonec i Lucka Bílá Stůj. Takže zastavte se na chviličku, poslechněte si tři naše úžasné zpěvačky a já doufám, že budete spokojeni s výběrem, protože tentokrát je to za mě 100% pecka.
1: Tři ve tři na Českém rohlíku.

0: Tak co jste na to říkali? Věra Špinarová, Petra Janů, Lucie Bílá, to je panečku složení. Všechny zpívali písničku Stůj, každá jinou. Tahle poslední takta byla původně od Sam Brown a jmenovala se Stop. No a my pokračujeme, my nebudeme stavět naopak. Pojedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku jedna od Olympiku, bude tu i Helena Vondráčková a nebo Petr Muk.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
6: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
7: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
6: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
5: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
6: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
5: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
6: www.zamek-konopiště.cz.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Trubky troubí, vstávat se má.
10: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
11: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Posloucháte Český Blaník, tedy české písničky, které máte rádi, ale my vám samozřejmě občas pustíme i nějakou tu slovenskou, protože to zkrátka k naší historii, hudební historii československé patří. Teď ale pojďme na chviličku odbočit od českých písniček a podíváme se možná na nejočekávanější dopravní stavbu vůbec. U Jílového u Prahy totiž začala ražba průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské části dálnice D3. A podrobnosti už nám dodá sám ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
1: Předpokládáme, že ta samotná ražba by měla trvat necelé 2 roky, to znamená 20-22 měsíců. Uvidíme samozřejmě, jak ty geologické podmínky budou, jak to bude náročné. Chtěli bychom skutečně do těch 2 let mít ty základní výsledky, pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení pro případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotoviteli, aby nám dával průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podobné informace o tom geologickém prostředí.
0: Tak my držíme palce a ty informace jsou pozitivní a všechno jde podle plánu. Ještě dodám, že samotná stavba středočeské D3 má začít v roce 2028 a trvat by měla 4 roky. Za chviličku už se vracíme k českým písničkám. Dáme si Tomáše Kluse, Babiho Daňka a nebo Miraje.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
12: Už tam bude.
13: Nech toho.
12: Raději už tam bude.
13: Přestaň. Štěl mě vedro.
14: Pohodová cesta? To chce kuře.
12: Mňam.
14: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
18: Rádio Český Blaník.

0: Krištof, zůstaň tu se mnou. A já taky říkám, zůstaňte tu se mnou. Poslouchejte Ideál Český Blaník, protože tu pro vás chystám například písničku dne, ale taky spoustu dalších písniček, těch českých, které máte rádi. Dáme si třeba jednu od Valdemara Matušky. Jak už jsem malinko napověděla, bude tu i písnička dne a tou bude Půlnoc od Poetiky. A dáme si i optimistku Olgu Lounovou. Ta mimo jiné zaspívá i za týden, tedy příští pátek v Mariánských Lázních na dalším letním blanickém koncertě.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak já pořád studuju ty meteorologické předpovědi a musím říct, že meteorologové tvrdí, že dnes by se nám mělo lehce ochladit a studená fronta sebou přinese poměrně vydatné deště a bouřky. Nejvýraznější prý budou na východě země. Takže pokud u vás ještě nepršelo, připravte se na to, že pravděpodobně pršet bude. Co se týče zítřka, tak nejdřív se nám v noci ochladí na 19 až 15, zítra přes den vystoupá rtuť teploměru ke 23 až 27 stupňům. Na jihovýchodě Moravy se opět ohřejete o něco víc. Tam budete mít 30. Za chvilku už tu budou zprávy a po nich další české písničky.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
6: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
9: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
1: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
4: Tři ve tři.
1: Na Českém Blaníku.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypotéky za téměř 49 miliard korun. To je o třetinu víc než v loňském červnu. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Policie v Královéhradeckém kraji varuje před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur. Na pozoru by měli být hlavně lidé na Trutnovsku. Nejde o klasické padělky, ale o napodobeniny. Ty mohou sloužit třeba k herním účelům. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Moravskoslezský kraj se přizpůsobuje klimatickým změnám. Finančně podpořil celkem 33 projektů, které přispívají k přizpůsobení se na nové podmínky podnebí. Kam peníze zamířili, ví mluvčí Nikola Birklenová.
10: Moravskoslezský kraj rozdělil celkem 10 milionů korun na projekty krajských škol, nemocnic a dalších organizací. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, mladé stromky, trvalkové záhony, přírodní učebny, zelená střecha a fasáda nebo taky retenční nádrže na dešťovou vodu.
0: Kraj v této podpoře pokračuje a nabízí dalších 10 milionů. Fotbalová Sparta utrpěla v generálce na novou sezónu debakl. Na závěr soustředění v Rakousku padla s dánským Norslandem 1-5. Do další sezóny vstoupí Letenští příští sobotu v Brně. Čeká je zápas s nováčkem nejvyšší soutěže, a to Zbrojovkou. Tolik zprávy, hezký den.
4: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Veronika Rážová a před námi už jsou další české písničky, třeba jedna od Dalibora Jandy.

0: opravdu taková suicide mission, aby se tak řeklo, a na konci dne vy už vůbec nevíte, co jste napsal, jak jste napsal. A ta písnička byla asi třeba šestá nebo sedmá ten den a najednou tam zasvítil jako začátek toho refrénu. Já jsem říkal, pozor, pozor, pánové, možná tady máme hit, a nakonec se to stalo a i to ohraničilo takovou novou pozici a novou etapu skupiny Poetika a jsem za to moc rád a dodneška tu písničku rád poslouchám.
1: Tak já si myslím, že to byl správný pocit, správná intuice Jendy Vávry, tedy autora písničky, který nám právě teď o půlnoci něco prozradil, něco zásadního. No a my si teď písničku Půlnoc dáme. Potom taky Elány a nebo Činasky. Tak dál zůstávejte s Českým Blaníkem.
2: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.

0: Činasky a hvězdy nad hlavou na Českém Blaníku. Představte si, že zhruba za půl hodiny začnou Činasky vystupovat v rámci svého open air koncertu v Hrádku u Rokycan. Takže pokud tam žijete někde poblíž nebo se vyskytujete poblíž, koukala jsem, že vstupenky jsou ještě k mání, takže možná, že budete mít už za půl hodinky jedinečný zážitek. Za chviličku u nás Michal David, Olga Lounová anebo Michal Tučný.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
9: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
10: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz.
13: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Klobouk vekřový, tak to je kapela Lucie na Českém Vlaníku krátce před 16:45. A pozor, pozor všichni vy, kteří toužíte po nějaké písničce. Právě teď můžete vzít do ruky svůj telefon a na číslo 720-83-6307 mi můžete napsat, kterou byste rádi slyšeli, případně kterou byste rádi někomu poslali s nějakým milým vzkazem. Tak pište právě teď 720-83-6307, využít můžete i WhatsAppovou aplikaci, kde můžete kromě klasických textovek posílat i hlasové zprávy. A já tu vaši hlasovku můžu krásně vysíláním Českého Vlaníku poslat tam, kam bude patřit. Tak, to je takový malý návod na to, jak sobě nebo někomu blízkému udělat radost. Písnička na přání tu bude za zhruba půl hodiny a do té doby stihneme ještě Lenku Filipovou, Petra Reska a nebo Karla Gotta.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák.
4: Říkaj!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Kung Pao, Švejžužu, kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
11: Ta čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
12: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
13: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
14: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
15: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
16: Rádio Český Blaník.

0: Hanka Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald a Můj čas. Můj čas, tedy hodiny tady u nás ve studiu, ukazuje přesně 17.00, což znamená, že my si lehce nastíníme, co nás tu čeká v další hodině. Tak hlavně české písničky, které máte rádi. Jedna dokonce podle vašeho gusta, tedy písnička na přání, o kterou si píšete na 720 836 307. No a my jsme pro vás vybrali třeba Xindla X a Puberťáka. Taky Marušku Rotrovou. Zřejmě letos nikde nejsou kytky. To jsi nosil plnou náruč a ster. A bude tu i krásná spolupráce Jelena, Jiřího Pavlici a Hradišťana. Písnička Miluju tě. No a bude toho mnohem víc, tak zůstávejte i dál s Českým Blaníkem.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak je dneska, to všichni víme, je dusno, horko, teploty dosahují místy až 34 stupňů Celsia, no a pršet má prakticky všude. Nejvíce ovšem na východě země, takže připravte se na to, že večer bude skutečně deštivý. V noci se nám pak ochladí na 19 až 15 stupňů. A pokud jste zvědaví na zítřek, tak prozradím, že zítra bude o něco málo chladněji. 23 až 27 stupňů a na jihovýchodě Moravy kolem 30.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Situace pod novomlýnskými nádržemi na řece Dyji zůstává kritická. Dneska tam hrubým odhadem rybářů uhynulo dalších 1,5 tuny ryb. Hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Ty se do Dyje dostávají z nádrží. Hasiči je s rybáři během dneška odstraňují. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat. Proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
7: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
6: Kromě toho taky desítky zajíčků a označili i mnoho míst, ať už drobné pernaté zvěře anebo hnízd pěvců. Policie se dál zabývá nehodou poslance Filipa Turka. Po pondělní bouračce v místě zkontrolovala dopravní omezení. Podle policie bylo v pořádku a odbočovací pruh byl jasně označený. Upozornil na to server i rozhlas. Sám poslanec přitom na sociálních sítích uvedl, že se nejednalo o odbočovací pruh. Česká obchodní inspekce objevila na dvou tržnicích na jihu Čech padělky za více než 2,5 milionu korun. Šlo o padělky známých značek. Kromě textilního zboží, jako jsou mikiny, bundy nebo trička, našli inspektoři i kabelky nebo hodinky. Opakované kontroly proběhly ve Strážném a ve Studánkách. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne, 17 hodin a 4 minuty, za chviličku Xindl X, Jana Kratochvílová a ještě předtím Václav Neckář, Mademoiselle Giselle.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Posloucháte Český Blaník a pokud jste zvědaví, komu budeme dnes hrát, tak já vlastně nejsem ani překvapena. Napsal nám totiž Filip, že by chtěl nechat zahrát hned pro dvě Martiny. Právě Martina má dnes svátek, no a Filip má Martinu, jak maminku, tak i sestru. A jim oběma chce nechat zahrát písničku od Karla Černocha a Petra Dvorského Láska prý. Tak všechno nejlepší k svátku všem Martinkám. No a tady už je vysněná písnička od Karla Černocha a Petra Dvorského.
1: Písnička.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Zřejmě letos nikde nejsou kytky. Tak to je Maruška Rotrová na Českém Vlaníku 5 minut před 17:30. Tak pokud si říkáte, jaké je venku dusno, jaké je horko a ještě, že máte tu klimatizaci, tak potom vězte, že v USA byla před 124 lety spuštěna úplně první účinná klimatizace. Zařízení tehdy dokázalo kromě snižování teploty taky udržovat vlhkost vzduchu. Předchůdkyni dnešních klimatizací měli v tiskárně v newyorském Brooklynu, takže tam to všechno začalo. No a díky tomu nám dnes nemusí být zaručeně vedro, když venku panují 35-stupňová horka. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Helenu Vondráčkovou nebo Michala Hrůzu s Klárou Vytiskovou.
1: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
5: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
7: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky. Nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
12: Letní slevy právě odstartovaly.
13: Zažij léto naplno!
12: Když zábava,
13: tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Na Českém Vlaníku.
16: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo.

0: Blaník.
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník, tohle byl Richard Miller a my teď jedeme na koncert. Tedy teď ještě ne, ale za týden touhle dobou už to bude v Mariánských Lázních žít. Přesně tak, příští pátek 24. července za vámi totiž dorazíme do Mariánských Lázní na Kolonádu, kde 5 minut před 5:30 zahájíme koncert, na kterém vystoupí Olga Lounová, Slza, Petr Kolář a taky naše blanická kapela. To všechno je úžasné a co je ještě úžasnější, že vstupné se neplatí. A úplně to nejlepší na závěr. Vy můžete díky tomu, že si na tom koncertě vezmete sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, vyhrát 100 000 korun na ruku. Více informací najdete na radioblaník.cz a my vás taky ovšem budeme včas informovat, nebojte. Nicméně doporučuji, udělejte si příští týden v pátek 24. čas, protože v Mariánských Lázních to bude zkrátka žít.
0: Jedeme za vámi. Lední koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
8: Nákupy v onlineshop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
11: Příjemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že již je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jí běhat se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
15: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
1: Rádio Český Blaník.

0: Kapela Holky, mám ráda. Tak já musím říct, že když jsem viděla kapelu Holky v současné době, jak vypadají, tak nevím, jak to dělají, ale nestárnou. Tak jestli se na ně někdy vydáte, moc si užijte jejich pecky. No a pojďme se podívat, co si můžete užít tady u nás na Českém Blaníku v příští hodině. Třeba Karla Gotta.
1: Kde pak ty ptáčky hnízdo má?
0: Bude tu i Lucie Bílá a Desatero. A nebo Marek Ztracený, Zastav mě.
2: Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav mě.
0: Už za chviličku zprávy s Eliškou, ale ještě předtím počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak už i nad Prahou začalo pršet, ale vypadá to, že už se přeháňka přehnala dál. No ale nicméně dejte si pozor hlavně na východě Čech, protože tam mají být srážky skutečně vydatné. Co se týče teplot, tak v noci klesnou na 19 až 15 stupňů. Zítra ovšem zase vystoupají, i když bude o něco chladněji než dnes. Očekávejte 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
4: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
5: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny v tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před podvodnými SMS zprávami a e-maily. Podvodníci v nich vyzývají k aktualizaci osobních údajů. Cílem je ale získat přístup k bankovním účtům. Tyto zprávy ignorujte a rozhodně nevyplňujte žádné osobní a bankovní údaje. Práce hasičů u hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně jen tak neskončí. Zásah potrvá i celý nadcházející víkend. Hasiči sutěny dál prolevají vodu a není jasné, jak dlouho hasební práce ještě potrvají. Požár vypukl 9. července, hasiči ho tak likvidují už 9. dnem. Češi navštěvují lesy často a rádi, prokazují to i průzkumy. Jen loni tam zavítalo alespoň jednou za měsíc 65% obyvatel Česka. A nezůstávají jen u procházek, rádi i něco sbírají. O jaké plodiny jde, ví za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
1: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a bezinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně.
0: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. V automobilce Volkswagen může zaniknout téměř 150 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to uvedla agentura Reuters. Závodům v Emdenu a Cvikově pak hrozí úplné zavření. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Už za chvíli Karel Gott, Jan Cezar, Činasky, ale ještě předtím kapela Slza. A pokud je máte rádi, tak nezapomeňte poslouchat Rádio Blaník, tedy klasický Blaník o nadcházejícím víkendu, protože celý víkend budeme trávit s touhle kapelou a možná, že se vám to i vyplatí. Navíc Slza vystoupí taky příští pátek na dalším letním blanickém koncertě v Mariánských Lázních. Ještě předtím ji máme ale tady u nás na Českém Blaníku. Tak hezký večer.

vždycky začal žít až z večera jak kýčovitej hit. Představ si to.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Svatební den jako z pohádky?
1: Lázně vráž u písku.
0: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
1: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
0: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
1: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
0: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
1: Lázně.vráž.cz
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
4: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Rádio Český Blaník.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

srcem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na rádiu Český Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Komerční pozemek v Olomouci Slavoníně za 36 milionů 50 tisíc korun. Rodinný dům v Úterý u Plzně za 3 miliony 490 tisíc. Rodinný dům v Tasově na Hodonínsku za 3,5 milionu. Byt 2 plus 1 v Moravské Ostravě za 3 miliony 549 tisíc. A chata v Úlicích Hracholuskách za 500 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na půl.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli, zmizel jsi mi, nevím.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Řeky lásky proud kolem nás se dál, přebrod řeku snou a přijdi blíž.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: I tak to za to stojí.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: No a je s ní kříž.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Radio Český Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Proč jsi mě tenkrát potkal před Biaskem? A proč ti tenkrát zrovna lístek zbyl?

hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Písnička na přání.
6: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
5: Písnička na přání na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
1: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
2: Duratech. Renovace a nátěry střech.
0: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
2: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
0: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
1: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Písničky, které dobře znáte.
4: I ty, které jste už dlouho neslyšeli, a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
3: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
4: Český Blaník. V digitální síti DAB.
3: I na webu radioblaník.cz.
4: Český Blaník. To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník. Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Český blaník.
5: Český blaník.
6: Český blaník.

líbil a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav. České písničky, které máte rádi.
4: Na Českém hlavě.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
4: Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

Ne, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou.

láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.